před zimí jí zazmíro a pofá, bo se stanílo. A pofá, bo se stanílo, půl se zimí.